o predložených čestných darých Hospodu pomolím sa. Posviatím chrámy, semi, svíroju, blahoviniem i strachom Božím chodáš.

0: Tebi predlájem život náš bez nadeždu, hladoko človek ľubčej, prosím i molím i milý siadijem, spodobí nás pričastí Ty se nebesných Tvojich strašných tajn, si ja sviešťený aj duchovný a trapez, štistuj sovistý u ostavlený je hrichov, proštený je sohrišený, vopštený Ducha Svetáho, naslíd je Cárstvia nebesného, vdreznovený je, že k Tebi neusudili vo suždení je. Zastupi, spasi, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvojeju blahodátiju.
1: Osvali, pomiluj.
0: Gnev se osovršena, svjata mirna i bezriješna u Gospoda prosim.
1: Odaj nas,
0: Angela mirna, virna, nastavnika, hranitelja, dužitile, zna.

strašnomu Bohu. Tu ubohla doko predležašća vsim nam v oblahu jej izravňaj, no kojehož do svojej potreby plavajuštim splavaj, putešestujuštim sputešestuj, nedujuštia i stili vrači do žití les. Blahodáty ju i štedrotami i čeloviko ľubijem, jedinorodná osena Tvojeho osným, že blahoslovenie si, so presiatým i blahým i životvoriaštým,